To je dosť derie, so zaso najšvob šes noc, ale tiež vokomik nebieše tam na malý vokomik, tiež silnejší viecik. Ja neviem, kak pola vás vúpada, že tiež dženca ano som so načivo podala. No to si v liesach vidžal, so sú tla trochu tiež väčšie hauze z štomu spadaní. Zavieste bychu to dajke, kýž bychu hýžo vúsknete vúsušené. Što vysťa metrologojo za dženznišu sobotu. Što nače stopňu pokaza živé slibro, no ale po začuču je trochu zimnišo dženca najvyššie hodnoty okolo 21 stopňu. Se svunčkom startujeme dženca, potom sa zase připodňu viecik trochu přidruží a na večer militíš zase se švielemi ličič. Když poladáme na jucišu nedželu, vostanie přes civičin sucha, když tu startujeme se svunčkom, potom so přidruža močele a od popřipodňa so zase plne svunčko pokaza temperatúra ve hodnoče najvyššej 19 stopňov. A pondžela vostanie přes civičin šira snanos Sok na večeru ešte raz skrutka svunčko vúdrapa, ale sadžič so nohcu. Temperatúre ve najvyššej hodnoče 22 stopňov.

0: Servus.
1: Zunächst Dutschko, Dorania, Hinesche Zwuki, Nitko.
2: MDR Sachska, Serbski Rosvos.
1: Sport. Zianom Rehorion.
3: Volejbulová rezerva muži športového tovarstva Viktorie Worklec Raje Jensa na obvodnej runinie v pokalnom kole vo zača do finála. Vo cioch rika přečivník v športovej hali Daimlerovej vyššie šule v Budešinie CVJM Zorelc. Jeli Worklecinio duel do budu nastupia oni nedom potom přečivo do večeri Budešin Ludwigsdorf. Koniec športové tovarstvo při kloštorskej vodže pančice Kukovie Jensa a Juce v Horkách hostčičel cia ciceteho jechanského turnira. Prúvovania zmeja tam v přespolnim jechaniu dresúrie a skakaniu. Verš k nedželu popoudniu pečich budži jezdženie lokálnych matadorov z koniacimi zapšahami. V vubeđovanským programie stia cirkonie 22 prúvovaniu. Kopajnca, na krajnej a tež na okresnej runinie stia v rajnach plánach pokalne ry. Dženca popodňu cioch raje prinie koparske mústvo estiot kruščice ve Viazeňce. V samstnom času nastupia nebelčenio ve Bretnigu a pančenio ve Veľkove nimsce Veľkau. Pokalne koparske ry juce nedželu, Dvemaj, Drevnica, rajne zjednočenstvo nebelčice Ralbice Pančice a Budesa Budešin pozbe Glauchau. Domia zu lepšinu jutze popodňu cioch zmeje druhé koparske mústvo SJ Kruščice, kdež přijedže do Kruščic v okresny vyšší ligist z Linovca. Radvorská rezerva raje tež doma, tež od popodňu cioch a to přečivo prinjemu mústvu z Vachava.

transportuje. Rozvostu mi pozvauje, mikrofon ja všimný mám, to mi ja šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čorna dama pritkuje, výškva hižo ve ruce.

domoj. Včera bych to hižo skutka hižo naspomnila. No hej, máme rybový čas, ale vo sebe tež smožový čas. Všice čekíš rade do lesa, koča a za rybami pýtaja maja tučasne vulke zbožo tež s vulkými lesnými hubicami s tak mienovanými smožemi. No hej, loni sme so přes vulke vunca jabuko veselili a leca sú to smože pečminčinu do naposedmiche.

0: Nedom je na půl sedmich.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. V studiu Blanka Funcina.
2: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srbski televizijni magazin Vulatka z čelaka MDR. Pohodžinske vusovanje pokaza so junu v obmesac, one vopšija pšinoški ze šelakih v obvuku srbskoho živjenja, stajne zaso pak bihu tež monotematiske vusovanja, napšikvat vo Europjade, vo srbskim živjenju Berline a Praze, kajž tež vo kuncu druje svetovej vojne srbske v Užice. Jubilejny pohodzinski film, kiedyś nastawa tukwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrymż dże wo wupuczowanie Serbów do Ameryki. Na wówiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-sarbskim ludom dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym okresnym remeselnickim mistrom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam wusvičenja. Cokone 290 młodych remeselników a wukubanych przekupców przyjmuaše po wuspiešnym zakończeniu wukubania končne wusvičenje. Mez nimi sú reznice, pekario, blidario, cechikriario, fachowe předavarki a mulario. Na Wužickim festivalu je so tuten tydženju odmiwa premiera, prapremiera inscenacije Der Ausweg ze zvukiskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mira na Cuščina do srbšine přeložiła. Studenča dživadelnictva Maxa Reinhardtového seminára z Vína, mez nimi jich profesorka Anja Timanua a hosťo predstajú hudobné dživadelné program v Teluxu v BV Vodže. Ďalšie predstajenie je Dženca večer. V Horní Vúžice trénuja od džencnišeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky se s balongami rozdiela. Na zvučovaniu s menom Eagle 1 vobdžili so niedže posta vojaku a džesač jezdžidvo, kajž krajne komando Sakskije na naprašovanie srbskoho rozhlasa zdžili. Ve přechodnym maj tydženio majdáža vojace balonge hač do 5 kilometrov vysoko stupač, potom so nad cílovými končinami letaky odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaky se symbolom a informáciami za namakariu. V nuzom páže informuje sa z letakami ľudžo, kýž bydla v liedma přístupných končinách. Kamentný dom Budešine svedčí liet sa svoje peča 30-letne v obstače. Vôľku jubilejnú party zmeja dženca sociokulturálnym centrum je na Kamenskej droze, mez druhým se zdopomnenkami na nedeše, kajž tež aktuálne projekte. Tute sadžia na kultúrnu mnohotnosť a čestnahamtský angažemang predovšem mladých ľudí. Veršk džencnišeho svedenia ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy dživeča 20-letný Harald Muller, kýž má české korenie a naveduje kamentný dom od sreč Julia. Na ci a cicetych drastowych wikach tutun kunst tydzenia historyckim starym jeszcze Gredingu, blisko Ingolstadta, wobdziela so tež serbskie jutrune spiewaki z delni Wužice a Slepoho. Maja tam swojskie stejnišća a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jewiščo. Wotym informuaše Nadine Adamowa z Janšojského muzea, kotraž je přebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nádobnú drastu, drohotné pfáty a drobné tvory. Drastové wiki v bajerskim Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionálny program. A to běžu pojezdče, kýž namakače na našich stronach v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pokomikne 14 stopňujú ve mieste bio dňa Vecik přibiera a přitrúža so tiež mročele maximálne 21 stopňu dženca. Júdce potom startujeme se slunčkom, potom pak znova mročele k nám přičanú 19 stopňu a pondelu takhle v okolo 23 diana.
3: Na pučach so ničo nestawa, tuž dobru jezbu do dženstniša hochania.
1: Serbski rozvoz.
3: A ne zabudźte svoju cetlku, kišče se napisali, když chcete nakupovat čieč 4 po napu sedmiche.

0: 5 minutov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianka Vincena ze Spančic Kukova.
2: Dženca, na soboče máme snáno kvílku zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňu je za nami. Prostej čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Doso svúchač. Što nietko runie trebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama ruce. Brneš slyšu šedne veľa horkých poviesťov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Vúžívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme s nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde malým sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme ruce, přimierič. Dež doveriam so Bohu, nejsem sama. Tutým zmysle přeju nám čenc mirnú kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a vokomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
0: To praj Bianka Vincena z Spančic Kukova v nadavku tamnejšeje farskeje vikarie. Zimenčine do sedmich je.

sluchatka mi do šmužu se hižo přichodne stučki na poskač. Jako milina vočare cíšče spieva svišu, zapunžeme do mezinárodneje hudžbe. Dota pak najprédara so veselíme na spievky šradosť dári z Danielu Hazec. Na kukovské rodiščo, o tanky helcnie, a na svierst za dujemi Veronika Kalinučcina spieva. No a připovědža se mode muž, mode zpívá, kotrž dobí na kůždy pat ve kůždy svoje stučce tyž svoje jméno rec Jason Derulo poskače.

menšinu pod civilky. Na Vosomě, to poladáme, hače tež policia, Ižo, po dvohách, po puču. A ja to po viacerých sabotážnych pospytach přečivo zastaraniu z Milinu Nimsky, to byšu ona tež severne Budešina zasadžena, to je policia našemu z Čelaky v obkročiva, miestem je policia tež v bydleniu podladného, kýž bydli v Severo-Runsko-Westfalske rozbuchlinu namakala, kýž nocskúny minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pěši popuču policia za ním pyta. Vúznavarske písmo je autentické. Je policia zvěščiva zvěrskou nutskou minister Dobrindt řeči vo jednitlivém skučičelu a vo klimovém terorizmě. Štvortk je 87-letný senior, policiu zazvonil a jí řek, že je kajš vůpada ládarka, kotra se o něho stará jeho tošu, sobu zaua. Tutej bychu 10-40 euro. Na blaku so policia s ládarským předozačom dozvíska staje přepytovachu službne autoládarky a vopravdže, tutem by dobuva 87-letný z vopravdže tutemi 10-40 eurami. Rentnare padne dre Češ Český kamien z útroby přečivo 640-letný nímský ládarce, však je kriponitko přepytovania zahajíva, ona zmije so zamujíč dla Češkoho pádůstva. Nedom kciom nezbožam dojnže štvortk na A4, mes svojní bonšu a honým vujezdom, zjedže 670-letný ze svojím Mercedesom z dotal neznatý příčiny nalivo a prasne do mojho busa 20-letný, zranil se nikto nie, věcna škoda 8000 euro. A jen 19-letný by potom večer na A4 pola Ottendorfa okryle nasmier Zorelc popuču, neabce jedry so něčemu vůvinič spytal, přes to zjedževun do pravoje planky zranil se mu dost nenie, neladejo na to je škoda dost vysoká 10-40 euro. A než to hodím požišo, by je nimale na samsnem votrysku autodrohy 47-letný ze svojim nakladným autom popuču, mes Ottendorfom okrylu a počnicu, so neabce zvěrečů vůvíny, když von zjedže do pravoje planky autodrohy, muž sam nie so zranil, ale na jeho auče a na plankách nasta škoda 5 na 40 euro.

Eros Ramazzotti. Vosomenci no dovosimici, utromnejak se sarenci, utromnejdalski postro. Dženca svičí drežansko-mišnjanský biskup Heinrich Timmer Evers liberne jubilej svoje biskupské svičízne. Dženca napojednačich v drežanské katedráli dosče na vosebite svičenské kemče přeprošení. V drevcach sviča vesne svičen júce, a to jižo od popši poudňa, zromadne svičič, kulturu doživič, v ľubosču, maja tež vesne svičen dženca a júce, až tu so horí za starú ratarskú techniku, je tam do poudňa od jednačich vútrovne vítane. No ja viem, že je tojšto ľudí, kýž si tež raz tajku techniku vobláda, a v ľubosču, no zaujistče dlho jace pobyli nejste. Na areálu okolo Horčanského sportnišťa odmieje so zaso jechanský a skakanský turnier Sakské mištostva ve mnohostronským jechaniu, a to U21, po takým trochu močich jechariu, prúrovania zmia ve dresúrie, ve skakaniu, přespolnym jechaniu, a to dženca a júce, stajne od rana 8, po takým za nekotre menšine

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizijni magazin Vulatko z Čelaka MDA. Pohodžinske vusovanje vopšija přinoški ze šelakih vobvuku srpsko živenja, ale tež monotematiske vusovanja kajš napšikvat vo Europjadže abo srpskim živenju Berlinje a Praze. Jubilejny pohodžinski film, kiž nastava tukvilu s pomocou KI, vusova Vulatko v novemberskim vudaču, ve kotrem žde vo vupočovanje Serbu do Ameriki. Na Vužijskim festivalu je so tutem tydženju odmiva prapremiera inscenácie Der Ausweg s vúriskami textu Franza Kafky. Jeden z nich je Mirana Cuščcina do serbšiny přeložiła. Studentša dživadelnictva Maxa Reinhardtova seminára z Vína, mě z nimi tež jejich profesorka Anja Timanova a hostčo, predstajíšu hučmy dživadový program ve BV Vodže. Dalše predstajenie dženca. Horní Vúžice trénuja vo dženzničeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky s balónami rozdžila. Přitom jedna so vo zvučovanské letaky se symbolom a informáciami za namakariu. Nuzom páže informuja so s letakami ľudžokýž bydla v letma přístupných končinách. Kamentný dom budyšenie svedčili co svoje peča 30-letné vopstače vulku jubilejnú party Zmeja Dženca verš k ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Jank a Hanka.
0: Srbský rozvoz.

0: Dobre ranie, dzieci. Še tyši, že wopkić buali zo su baczoniace nizda na sach naraz prózne.
1: Hej, a ja som dženca na Milinovodže. Sile vile vastočko v jednom rinku sedžo vidžova. Što da te tam činja?
0: No hej, vone maja tak rec ptaču z romadžiznu, a kajš svoj ižo pšeradži so romadža. Nitko, duš su dny poma ukruče a noc zimniše, je menujcu za vastočki a bačone na času, so napuč do juha podač.
1: Dokal da dokvadnje do juha?
0: Tuž to vastečku leči hač do Afriky. Potek im zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za takého malého ptačka je to vulký vukon.
1: A bačone, leča vone tiež tak daloko?
0: Väčšina z nich haj. Nekotre pak vostanú tiež Európe, dokiaľ sú tu zimy od leta k letu bole mive. Vona příčina za ptačky z cíva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastočky žeru muchy, insekty, kuntvory, tých je zimie vo veľe menej hač leču. A tiež žáby, myše a šlinky bačon tu zimie žane nenamaká.
1: Kak ta ptaky pytnú? Zo je s nimi na času, co napúč podač?
0: Praje so, zo stajne vokúvo 8. septembra vastočky odleča. Pola bačonu je to trochu predu. Vone nimaja viezo žaden kalendar, ale pytnú, zo je pomalu zimnišo, dny bylo jak ruče. Tak so nekak 2 nedeli dlho do toho romadža pretač nastupia potom daloký puč do juha.
1: A zvodkeľ vidia, do kotreho smiera drobia?
0: Ptačky orientuja so na sluncu. Maja takrec slunčne navi a tun kytro dere funguje. Najviace z nich leči leto v oblito po samsne čarie. Jedna vastočka leči svojim živeniu v šerisku trojce.
1: Vozmu bačone a vastočky popravom samsne čaru?
0: Nic cíle. Bačone vúživaja čopve prúde povedce a tute ich nesú. Vastočky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe zatúr, kisulica prvný kruč podľa zaušte ketrovulky dodomde.
0: Cíle viesče. A viešte, što je za mne najväčší div, tuž to z nich namaka kletu na leču svoje nizdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potek im nizda tajke, kajkež sú, zo môžeče kšidleška tur pšečelu kletu zaso tu ve vúžicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, přilečče stroj zas kletu na leču.
2: Dundas! Dundas!

0: Ta, kiž sem nedavno čitava, rieka. Pokoj započina so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkadžam, mám sama ruce. Brneš svišu šedne veľa horkých povestčov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosčov, talentov, telko čivoty a moce. Vúživajme to. Krize sveta neodža so prieč. Naukme z nimi vopkadžeč. Přemyslujme, dže môžeme namiestne zapšimneč, dže mávem sobu skutkovač, a dže sa tomu, štož nimáme ruce, přimierič. Dež doveriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnu kvílu za svoje potrebnosťe, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a vokomiky plnie ľubosťe, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
1: To praj Bianca Vincená ze Spančic skuková venadavku, tamnejšie je farské je vikarie. Cimínčine do Čevečechie.
2: You don't need $1,000,000 to wake up naked in the morning, to share a cup of coffee, I smile.

0: Molom išče nic. Jednač menšino podževečih je...
1: Policija z G.
2: Aj, potem ste zavešli tež v nemskih pojezdčach a nadregionalnih pojezdčach dženca hižo svišeli možno zo haj, a jeli zo nic, po viacerých sabotážnych pospytach přečivo zastaranju z milinu, v nemské by je policia tež severne Budyšina zasadžena. To je ona nam dženca a čera tež hižo v biehu noci muž prajč vopkročiva. Miestem však je policia tež v bydlenju podladno, kiž bydli v severo-rynsko-vestfalske rozbu Linu Namakauer, kaž nutskone minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pěši popuču, oni še přece za ním pytaja. Uznavarske písmo je autentiske. Zvěrskove nutskone minister Dobrindt reči vo jednotlivým skučičelu a vo klimovým terorizmě. Štvortk je 78-letny senior, policiju zauval a i rek, zo je, kaž upada, ladarka, kotraž so vonjo stara jeho tošu sobu zauva, a v tute bichu 10 000 €. Na blaku so policija z ladarskim šedozačom do zviska staj, přepytachu službne auto, voni je ladarki a vopravdže v tutem auče bietu bua 78-letneho se svopravdže tutemi 10 000 €. Rentnari, badne, češki kamen zvutrobe, přečivo 46-letni nemski ladar Cešak je kripo netko přepytovanja zahýva, ona zmije so zamovič dla češko padustva.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Haj, tak spěšně se obo nemíně tute lečo. Bíčtura je nimo a šíce jsou zase nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šítko to sluša k pravému leču. My jsme se s modžinu rozmojeli a chceli vědět, što jsou v lečných prozninách činili a što by jich najrenče doživěně. Šítko to a hiště viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic sabe.
1: Poncelo vecho.
4: Jana kaš taka kvitka. Dušna pak je noš sritka. Pusto sim tu na insta. Abo tiš posreć mjesta.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Na wuwiazanju w učomniku bude z nimsko-serbskim ludowym dziwadle miješe sakski ministerski prezident Michael Kretschmer čera svedženskú narieč a přepoda zromadne z okresným remyselnickým mištrom 12 najlepším absolventkam a absolventam wusvedčenia. Co kone 2010 mody remyselniku a wukubanych překupcu přijomuvaše po úspěšném zakončeniu wukubania končne wusvědčenie mez nimi rieznice, pekario, blidario, cichikriario, fachowe předovarki a mulario. Na Wužyskim festivalu je so tutym tydzeniu wotmiła prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożiła. Studenta dziwadzelnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, mez nimi ich profesorka Anja Timanua a hostčo, przedstajichu hučmy dziwadłowy program Teluxu Biły Wodze. Dalsze przedstajenie je dżęca. Horni Wužice trenuja wot dženstnišeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaki s balongami rozdžela. Na zvučovanju s menom Igel 1 vobdželi so nieče posta vojaku a džesač jezdži dvo kajš krajne komando Sakskeje na naprašovanje srbsko rozvasa zdželi. Přihodne maj tydženo maj dađa vojace balonky hač do 5 kilometrov vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijami za namakarju. Nuzovem pađe informuja so na tute vašne ľudžoky špedla v letma přistupnych končinach. Kamentny dom Budyšinie svedčí let za svoje 35-letne vobstače. Vulku jubilejnu party zmija dženca sociokulturnym centrum na Kamenske, tu ve mešče mez druhim s dopomnenkami na nedeše kajš tež aktualne projekte. Tute sadžia na kulturnu mnohotnosť a čestnohamtski angažemang předovšem mladých ľudí. Verš k dženstnišeho svedženja ste koncertaj skupine Berlínska droha a Jank a Hanka. Nimo toho predstaj so publikumi 29-letne Harald Muller, kiš ma české korenja a navieduje kamentne dom od sreč Julia. Na ci a cicitych drastowych wikach tutom konstytynia historyskim starym mieszcze Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so tež serbske jutrune spiewaki z delnej Wužice a Slepoho. Maja tam svojske steniščo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jevišču. Wotym informuaše Nadine Adamowa z Jančojsko muzea, kotraše přebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 steniščach poskyčuja nádobnú drastu, drohotne pfate a drobne tvore. Drastové wiki bajerským Gredingu přiečahuja kožo lieto tež nadregionálne publikum. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Als Wunschko so přece zase na nas mehe, nikotrym rutschele, a we biehu dnia potom ischce wiatz knam do dvuričnej Horni Wužice so přidruža. Zmieme dženca takle 21 stopňu jutsvoku 19 a potom pondželu tež takle vokovo plus minus 20 stopňu.
2: Droj su dženca do podnia tež svobodne dobru jizbu do džencnišeho do podnia.
0: Serbski rozvoz.
2: Tako je hižo 4 po napu dženca čiš.

0: Nábožné slovo.
1: Dženca Bianca Vincena ze Spančic Kukova.
2: Dženca, na sobote máme snáno kvílku zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňu je za nami. Prostej čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Doso svúchač. Što netko rúne trebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama rúce. Brneš svišu šedne veľa horkých poviesťov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Užívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme s nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde mávem sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme rúce, přimierič. Dež doveriam so Bohu, nejsem sama. Tutým zmysle přeju nám čenc mirnú kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a v okomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
3: To praj Bianca Vincena ze Spančic Kukova ve nadavku tamnejšeje farskeje vikarie.